0: jedna, tři, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva, tři, jedna, tři, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva, tři, jedna, tři, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva, tři, jedna, tři, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva. Tři, jedna, tři, devět, nul, tři, dva, devět, nul, tři, dva. Connect.
1: Dive into the Intergalactic FM archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.